talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Náměšti nad Oslavou došlo k tragické nehodě vrtulníku Venom během rutinního výcvikového letu. Vrtulník se ve čtvrtek zřítil z výšky 50 metrů nad terénem, když se přibližoval k přistání. Událost potvrdili představitelé armády a pohotově zasahující záchranné týmy. Nejvyšší soud potvrdil tříletý trest pro muže, který sexuálně zneužíval 9letou vnučku své partnerky. Tento čin zahrnoval osahávání, líbání a olizování na intimních místech. Rozhodnutí také vyjasňuje rozdíly mezi sexuálním útokem a znásilněním po novelizaci trestního zákoníku. Šéfka úřadu vlády Tünde Barta navrhla nový jednací řád, který zvyšuje pravomoci premiéra a schovává hlasování ministrů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se od návrhu distancoval. Upravovaný předpis má začít platit od září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka potvrdil obsazení míst novými velvyslanci ve Spojených státech, Itálii, při OECD a OSN. Plánuje se rovněž výměna na postu státního tajemníka. Nové diplomatické změny přicházejí v kontextu aktuálních potřeb mezinárodních vztahů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Na albu Music Fashion Film od Charlie XCX znovu nacházíme její schopnost kombinovat různé žánry. Tentokrát s důrazem na rockovo-popový zvuk. Umělkyně se zde ukazuje jako skutečná chameleonka moderního popu, vydává jej u vydavatelství Atlantic Records. Nová deska nabízí tak trochu nečekaný pohled za oponu slávy a dovolí posluchačům nahlédnout do hudebního světa, kde každá píseň má svůj vlastní příběh. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Parádním sólem si Mick van Buren zajistil srovnání s Lionelem Messim, když v Tromse rozhodl o výhře Hradce Králové 1-0. Gólman Adam Zadražil se vyznamenal chycenou penaltou, která následovala po jeho faulu. Fotbal je hra plná překvapení, ale podobnosti s Messim, to je rarita. Jste připraveni na vzrušující tenisovou soutěž? Připojte se k nám na Live Sport Prague Open a vyhrajte neuvěřitelné ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Tohle bude léto, které v kalendáři roku 2024 jen tak s ničím nezaměníte. Fandíte legendárnímu závodu Tour de France? Soutěžte s námi. Stačí správně odpovědět na pár otázek a můžete vyhrát skvělé cyklistické ceny. Fotbalisté Jablonce se snažili udržet vedení v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy, ale nakonec prohráli s Varaždínem 2-3. Chorvačtí fanoušci si mohli vychutnat branku v 24. minutě, když se trefil Juri Tavares a pak otočili skóre Martin Sedidla a kapitán Nemanja Tekijaški. Přestože Ivan Mamut v polovině druhého poločasu vyrovnal, rozhodující gól v 82. minutě vstřelil Luka Mamič. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Wongplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Náměšti nad Oslavou došlo k tragické nehodě vrtulníku Venom během rutinního výcvikového letu. Vrtulník se ve čtvrtek zřítil z výšky 50 metrů nad terénem, když se přibližoval k přistání. Událost potvrdili představitelé armády a pohotově zasahující záchranné týmy. Nejvyšší soud potvrdil tříletý trest pro muže, který sexuálně zneužíval 9letou vnučku své partnerky. Tento čin zahrnoval osahávání, líbání a olizování na intimních místech. Rozhodnutí také vyjasňuje rozdíly mezi sexuálním útokem a znásilněním po novelizaci trestního zákoníku. Šéfka úřadu vlády Tünde Barta navrhla nový jednací řád, který zvyšuje pravomoci premiéra a schovává hlasování ministrů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se od návrhu distancoval. Upravovaný předpis má začít platit od září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka potvrdil obsazení míst novými velvyslanci ve Spojených státech, Itálii, při OECD a OSN. Plánuje se rovněž výměna na postu státního tajemníka. Nové diplomatické změny přicházejí v kontextu aktuálních potřeb mezinárodních vztahů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Johnny Depp se po dlouhé pauze vrací do světa velkoprodukčních filmů a přidává se k novému projektu od Paramount Pictures. Na Comic-Conu v San Diegu nečekaně představil trailer k filmu Ebenezer, ke který režíruje Ty West. Tento film je potenciálně velkou událostí, která přináší novou interpretaci příběhu Charlesa Dickense. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.
1: Dvoje srdce.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Parádním sólem si Mick van Buren zajistil srovnání s Lionelem Messim, když v Tromse rozhodl o výhře Hradce Králové 1-0. Gólman Adam Zadražil se vyznamenal chycenou penaltou, která následovala po jeho faulu. Fotbal je hra plná překvapení, ale podobnosti s Messim, to je rarita. Jste připraveni na vzrušující tenisovou soutěž? Připojte se k nám na Live Sport Prague Open a vyhrajte neuvěřitelné ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Tohle bude léto, které v kalendáři roku 2024 jen tak s ničím nezaměníte. Fandíte legendárnímu závodu Tour de France? Soutěžte s námi. Stačí správně odpovědět na pár otázek a můžete vyhrát skvělé cyklistické ceny. Fotbalisté Jablonce se snažili udržet vedení v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy, ale nakonec prohráli s Varaždínem 2-3. Chorvačtí fanoušci si mohli vychutnat branku v 24. minutě, když se trefil Juri Tavares a pak otočili skóre Martin Sedidla a kapitán Nemanja Tekijašky. Přestože Ivan Mamut v polovině druhého poločasu vyrovnal, rozhodující gól v 82. minutě vstřelil Luka Mamič. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: kamenem slzy lolec jede místo, co bude končit.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
2: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
3: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
4: Od lidí pro lidi.

jako nejvíc ze všeho mi vadí plísně a padlí. Tisíce druhů je to strašný. Je to smutný, postřik bude nutný.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Náměšti nad Oslavou došlo k tragické nehodě vrtulníku Venom během rutinního výcvikového letu. Vrtulník se ve čtvrtek zřítil z výšky 50 metrů nad terénem, když se přibližoval k přistání. Událost potvrdili představitelé armády a pohotově zasahující záchranné týmy. Nejvyšší soud potvrdil tříletý trest pro muže, který sexuálně zneužíval 9letou vnučku své partnerky. Tento čin zahrnoval osahávání, líbání a olizování na intimních místech. Rozhodnutí také vyjasňuje rozdíly mezi sexuálním útokem a znásilněním po novelizaci trestního zákoníku. Šéfka úřadu vlády Tünde Barta navrhla nový jednací řád, který zvyšuje pravomoci premiéra a schovává hlasování ministrů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se od návrhu distancoval. Upravovaný předpis má začít platit od září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka potvrdil obsazení míst novými velvyslanci ve Spojených státech, Itálii, při OECD a OSN. Plánuje se rovněž výměna na postu státního tajemníka. Nové diplomatické změny přicházejí v kontextu aktuálních potřeb mezinárodních vztahů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Raskal, posloucháte rádio Bčko, máme tady další pokračování pořadu Bass Up a 56. díl. Dneska si dáme nějaký breakbeat, tohle to byla taková klidnější věc na začátek, byl to producent Audioman a vydal track s názvem I'll Change a následující věc bude od Loop Crashing a ten track se jmenuje Hidden Force. Vyšlo to oboje teď v červenci už a jsou to takové příjemné věci, tohle to už bude trošku do breaku. Příjemný poslech přeju, Radio Bčko.

Tak přátelé, budeme pokračovat. Mám tady EPčko, který obsahuje 4 tracky. Dělal to producent Stone Taro. Je to, mám pocit, Japonec, který si ještě říká Kyoto Bayset. A ten track se jmenuje Breathe Twice. Vyšlo to na Constant Sound. Teďko v červenci.

Další track, tady mám věc od producenta Stampede a track se jmenuje Keep It Juicy. Vydal teďko dva tracky na EPčku na Alistair Brown Records a je to docela už breakbeat zpívaný, takovej živější, tak pojďme to trošku rozhejbat.

Pátý track dnešního bassupu jmenuje se Bass Ritual a dělalo Hancock, Orrebeat a Liam Flux a taky dobrá vypalovačka, docela nadupaný track, vyšel na Distortionu taky teďko v červenci. Posloucháte pořad Bassup na Rádiu B.

No tak si říkám, přátelé, že v tom ještě chvilku zůstaneme v breakových vodách a dáme si track od Crafty Cuts, jmenuje si Carvey. A je to track, který nevyjde na album, který teďko vychází v tuhle dobu, kdy tohle asi posloucháte. Poslední dobou se mi fakt docela líbí, dělají docela zajímavý tracky, nicméně to album bude obsahovat 15 tracků, těším se na to, dneska to ukazuje jeden den na Spotify do vydání, takže jsem na to fakt zvědavý. Takže si to pojďme poslechnout, Crafty Cuts.

Tak posloucháte pořád Bass Up a dáme si trošku hardcoreu. A je to producent Chimpo a track se jmenuje Head and Out a vyšlo to teďko na Trench Noiru, taky červencový kousek. Je to takový klasický old school track z 90. Yes. Big up Chimpo.

Tak a navážeme, přátelé v Bassupu, další věcí, tohle to byl takový oldschoolovej jakoby jungle breakbeat. No a mám tady ještě jednu věc, jakože oldschool záležitost, Count Basic a Speechless a v drum and bass podání. Říkal jsem si, že obnovím old school tradici tracků a tohle je věc 96. Vyšlo to na jeho 13 trackovém remixovém albu. Speechless je tam nevím kolikrát, třikrát. A tuhle tu verzi mám fakt rád a znám to ještě v remixu od teďko mi to tam nezapadá moc, ale ještě jakoby jedna drum and bassová verze. Takže přeju příjemný poslech na Bčku. DJ Rascal.

Tak přátelé, tohle to byl oldschoolovej track Bass Upu 56. vydání. Nicméně tady pro vás mám další breakbeatovou věc od Goodina. Jmenuje se Faster a vyšel na label 15 Monkeys a musím se pochlubit, budu tam vydávat teďko taky svůj breakbeatový track, myslím, že to vyjde 30. července, moc se na to těším, je to asi můj největší úspěch. Každopádně ten breakbeat mě baví víc a víc a zkouším i svoje věci tvořit. A teďko jsem třeba sledoval, byl velký festival ve Španělsku, tam opravdu to funguje na breakbeatové scéně docela slušně. Sledoval jsem Beats for Love, tam na stage vlastně byli Freestylers, Breakbeat Bandit jsem koukal, že taky hráli a DJ Net. Takže docela maká jako breakbeatová scéna, i když tady trošku míň. Je hodně španělských labelů, anglických a je to dobrý, že to funguje stále. Posloucháte pořád Bass Up, Rádio Bčko.

Tak posloucháte pořád Bassup na rádio Bčko. Zdraví vás DJ Raskal. Já jsem v tuhle chvíli na dovolený teda, když to vysílám jakoby premiéru. Jsem na chalupě s rodinkou, takže užívám klidu. No a tohle už je M-Breaks a

Tak trošku změníme, přátelé, styly a dáme si producenta, který si říká Marco Polo. Dáme si nějaký skreče, dáme si hip-hopový beaty a tenhle track se jmenuje Everything is Wrong a vyšlo to na jeho labelu 1. července. Dělá takový zajímavý kousky, týpek, takže proč si to nedat, že jo? Naše heslo. Posloucháte pořád Bass Up, zajímavé, že Rascal a jsem rád, že posloucháte, jestli posloucháte. Mějte se dobře.

Tak přátelé, blížíme se ke konci. Mám tady dva poslední tracky, který bych chtěl věnovat mýmu kamarádovi, který teď před pár dny zemřel a asi všichni víte, o koho jde. Honzik Hrášek, alias Rašín. A mám pro něj dva tracky. Junglist od Kongonaty a No Woman No Cry v live verzi od Evy Fall. Takže přeju příjemný poslech a mějte se moc hezky, užívejte léto a vůbec hudbu a lásku a hlavně zdravíčko. Mějte se fajn, zdraví vás Raskal. Before making records, the

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Náměšti nad Oslavou došlo k tragické nehodě vrtulníku Venom během rutinního výcvikového letu. Vrtulník se ve čtvrtek zřítil z výšky 50 metrů nad terénem, když se přibližoval k přistání. Událost potvrdili představitelé armády a pohotově zasahující záchranné týmy. Nejvyšší soud potvrdil tříletý trest pro muže, který sexuálně zneužíval 9letou vnučku své partnerky. Tento čin zahrnoval osahávání, líbání a olizování na intimních místech. Rozhodnutí také vyjasňuje rozdíly mezi sexuálním útokem a znásilněním po novelizaci trestního zákoníku. Šéfka úřadu vlády Tünde Barta navrhla nový jednací řád, který zvyšuje pravomoci premiéra a schovává hlasování ministrů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se od návrhu distancoval. Upravovaný předpis má začít platit od září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka potvrdil obsazení míst novými velvyslanci ve Spojených státech, Itálii, při OECD a OSN. Plánuje se rovněž výměna na postu státního tajemníka. Nové diplomatické změny přicházejí v kontextu aktuálních potřeb mezinárodních vztahů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Na albu Music Fashion Film od Charlie XCX znovu nacházíme její schopnost kombinovat různé žánry. Tentokrát s důrazem na rockovo-popový zvuk. Umělkyně se zde ukazuje jako skutečná chameleonka moderního popu, vydává jej u vydavatelství Atlantic Records. Nová deska nabízí tak trochu nečekaný pohled za oponu slávy a dovolí posluchačům nahlédnout do hudebního světa, kde každá píseň má svůj vlastní příběh. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi. Come on, you fuckers, let's have a fucking go.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Parádním sólem si Mick van Buren zajistil srovnání s Lionelem Messim, když v Tromse rozhodl o výhře Hradce Králové 1-0. Gólman Adam Zadražil se vyznamenal chycenou penaltou, která následovala po jeho faulu. Fotbal je hra plná překvapení, ale podobnosti s Messim, to je rarita. Jste připraveni na vzrušující tenisovou soutěž? Připojte se k nám na Live Sport Prague Open a vyhrajte neuvěřitelné ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Tohle bude léto, které v kalendáři roku 2024 jen tak s ničím nezaměníte. Fandíte legendárnímu závodu Tour de France? Soutěžte s námi. Stačí správně odpovědět na pár otázek a můžete vyhrát skvělé cyklistické ceny. Fotbalisté Jablonce se snažili udržet vedení v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy, ale nakonec prohráli s Varaždínem 2-3. Chorvačtí fanoušci si mohli vychutnat branku v 24. minutě, když se trefil Juri Tavares a pak otočili skóre Martin Sedidla a kapitán Nemanja Tekijašky. Přestože Ivan Mamut v polovině druhého poločasu vyrovnal, rozhodující gól v 82. minutě vstřelil Luka Mamič. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku.

Elvis Presleyho tady představovat nebudu, ale Junkieho XL bych mohl. Tom Holkenborg je nizozemský muž mnoha činů. Podílel se na vzniku spousty filmů, jeho hudbu můžete slyšet ve videohrách a především proslavil se tímto skvělým remixem skladby A Little Less Conversation. A právě to vám pustím na Bčku právě teď.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Každý měsíc přicházejí do Česka tisíce uprchlíků z Ukrajiny. Část z nich tvoří bojeschopní muži. Evropská unie se dohodla, že už nebudou úředně přijímáni muži ve věku od 23 do 60 let. Toto opatření by mělo snížit tlak na české kapacity. Ministerstvo spravedlnosti se zabývá možným nelegálním lobbingem, když představitelé Unie sociálních služeb navštívili ministra Aleše Juchelku z hnutí ANO, aniž by byli zapsáni v registru lobbystů. Tato povinnost platí už od 1. července 2022. Zkoumání probíhá v souvislosti s možným porušením zákona o lobbingu. Místostarostka Prahy 3, Nikol Kroužek, žije v Českých Budějovicích, ale nadále pobírá plný plat ve výši 110 000 korun měsíčně a využívá další výhody. Přestože její hlavní působiště je na jihu Čech, oficiální bydliště má stále v metropoli. Je členkou výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast pražského zastupitelstva. V Náměšti nad Oslavou došlo k tragické nehodě armádního vrtulníku Venom, při které zahynula jedna vojačka. Dva vojáci byli zraněni, ale jsou nyní při vědomí a jejich stav je stabilizovaný. Nejsou v bezprostředním ohrožení života, což přináší určitou úlevu po této nešťastné události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Každý měsíc přicházejí do Česka tisíce uprchlíků z Ukrajiny. Část z nich tvoří bojeschopní muži. Evropská unie se dohodla, že už nebudou úředně přijímáni muži ve věku od 23 do 60 let. Toto opatření by mělo snížit tlak na české kapacity. Ministerstvo spravedlnosti se zabývá možným nelegálním lobbingem, když představitelé Unie sociálních služeb navštívili ministra Aleše Juchelku z hnutí ANO, aniž by byli zapsáni v registru lobbystů. Tato povinnost platí už od 1. července 2022. Zkoumání probíhá v souvislosti s možným porušením zákona o lobbingu. Místostarostka Prahy 3, Nikol Kroužek, žije v Českých Budějovicích, ale nadále pobírá plný plat ve výši 110 000 korun měsíčně a využívá další výhody. Přestože její hlavní působiště je na jihu Čech, oficiální bydliště má stále v metropoli. Je členkou výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast pražského zastupitelstva. V Náměšti nad Oslavou došlo k tragické nehodě armádního vrtulníku Venom, při které zahynula jedna vojačka. Dva vojáci byli zraněni, ale jsou nyní při vědomí a jejich stav je stabilizovaný. Nejsou v bezprostředním ohrožení života, což přináší určitou úlevu po této nešťastné události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Ola, ola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a užíváte si krásných letních dnů a slunýho počáska. No a jestli ne, tak se vám pokusím zpříjemnit minimálně hodinu kvalitním rapem. Dneska si dáme výlet od západního pobřeží přes New York až do Evropy a můžete se těšit na jména, jako je DJ Premier, Redman, Method Man, Buckshot, Exhibit, ale taky třeba jména, který možná dneska teprve objevíte, to se teprve uvidí. Každopádně se máte na co těšit, takže nastražte sluchátka nebo zesilte repráky, protože dneska to bude stát zase za to a ukážeme si, že Boom Bap rozhodně nepatří do starého železa. Začínáme pěkně z ostra, Dr. Moriarty, 2Max a Andre Legacy. Tady rozhodně stojí za zmínku 2Max, který je zakladatel projektu Visionaries a je na scéně už víc než 20 let a dokazuje to i touhle skladbou, která je rozhodně mega našláplá. Jmenuje se to Natural Born Illest a za mě je to skvělá věc, kterou si dnešní Boom Bap pěkně odstartujeme, tak pojďme na to, Boom Bap na Bčku, rozjíždíme právě teď, přeju vám

Bumbeb na Radiu Bčko, tohle byla startovačka dnešního dílu Dr. Moriarty, 2Max a Andre Legacy a za mě vychytaná záležitost a my se pojďme přesunout na další petelici, tentokrát dáme západní pobřeží, který si tady zas tak často nedáváme. Většina lidí si při tom západním pobřeží představí Dr. Dreho nebo Snoop Dogga, jenomže tohle z to místo skrývá spoustu dalších klenotů. Když řeknu třeba Pimp My Ride, tak se určitě každému z vás vybaví Exhibit a přesně to si dneska a právě teď pouštíme. Dáme si jeho novou věc ve spolupráci s ním taky Demrick, Fingas nebo Scoop the Vile, což je syn slavného producenta Kid Frosta. Stojí za beaty třeba pro Kendricka Lamara nebo taky právě Snoop Dogga. No a pojďme si společně užít tuhle tu oslavu kalifornského soundu na Bčku.

0: No tak jo, dnešní boom bap se nám pěkně rozjíždí a my pojďme na další věc. Sestava, která budí respekt ještě před prvním úderem beatu, DJ Premier, Alchemist a k tomu Evidence Dilated Peoples, který vlastně začínal ještě předtím, než začal rapovat jako writer a vlastně všechny klipy, kde se objevují nějaký graffiti, tak jsou vlastně jeho práce, tak to je taková malá zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Každopádně tahle trojka vydala novou věc s názvem No Expansion a musím říct, že to fakt šlape a my si to dáváme v boom bapu a na Bčku. Pojďme na to. Yeah.
1: Prime Minister of Defense, Master Chemist, rev up the engine, I'm just getting the systems warm, solid as a rock even if I'm in liquid form,

Rádio Bčko a pořád Bumbep a my si teď ukážeme, že rap může být pořádný nářez, ale zároveň taky technicky dokonalej a přesvědčí nás o tom Block, McCloud, R8 The Rugged Man a Self Title se skladbou Crazy Man.

Tohle byl pořádnej nářez a my se přesouváme na další track a dáme si tentokrát dvě legendy, a to je Redman a Masta Ace. Redman vždy sázel na humor, energii a neskutečný charisma. Masta Ace je zase považován za jedno z nejlepších storytellerů všech dob a tahle skladba, kterou si pustíme, jim funguje úplně dokonale. O beat se postaral DJ Hansen a musím říct, že je to fakt velká šupa. Jmenuje se to Prelude a dáváme si to na Bčku v Boom Bapu právě teď.

Stále ladíš Bumbeb na Radiu Bčko a my si teď dáme jeden fenomén a to je Pete & Bass. Dvojice britských důchodců, která začala rapovat až ve věku, kdy většina lidí odchází do penze a dnes mají miliony fanoušků. Jejich videa pravidelně sbírají milionová zhlédnutí a dokazují, že hip-hop opravdu nemá věkové hranice. Mnozí si zpočátku mysleli, že jde jen o vtípek, jenomže oni stále vydávají nový skladby a koncertujou a tím krásně dokazujou, že na rap není nikdy pozdě. V téhle skladbě se k ním přidává můj oblíbený MC Prof a je to za mě velká libovka, jmenuje se to Kin, I'm Outside a my si to dáváme v Bumbepu na Bčku.

0: Stop all that begging. I got a fiend that shooting his foot like he Megan. I got two Glocks. They side by side. If I put them up, it's 11. Nigga, I'm overly breaded. I'm about to Kevin Garnett it. I'm about to up his skull. We got the shit for the low. Getting that cheese and shred it. I've been outside since 7.
1: I've been outside for a minute. I ain't gonna talk, I'ma live it. Every day, a second, every minute. Survival out of the fittest. Get it? Coming from a kid, I'ma end up fucking shooting you. I'm gonna fucking kill you.
2: Tak, tohle byli stařící Pete and Bass, kteří dokazují, že na rap není nikdy pozdě, a my se přesouváme na první rubriku dnešního Boom Bapu, a to je česká slovenská pecka. Dáme si novinku ze Slovenska. Tono S udělal novou věc s producentem, který se říká Bejus, a jmenuje se to Náklady. V samplu tam můžete slyšet Mariana Lasicu a musím říct, že mě to mega baví. Poďme si to pustiť.
3: Ja som mu doniesol text a možno som mu niekedy povedal aj svoju predstavu o tej hudbe. Dokonca sa mi zdá, že som mu aj zaspieval nejakú melódiu. Videl som, že sa tak potutelne usmieva. A mal pravdu, pretože tá hudba, ktorú potom napísal, bola vždy úplne iná ako moje predstavy. A nielenže lepšia, ale najmä povýšila ten text.

Dohrála Tono S a Beus, skladba Náklady v rubrice Česká, Slovenská, Pecka. My se teď přesouváme do komiksu, protože Tsarface pro nás chystají nový album a dávají nám ukázku se singlem, který se jmenuje Brothers Grimm, kterým se objevuje taky britský herec Frankie Pulitzer. Na tohle album se moc těším, objeví se tam, nebo má se tam taky objevit Busta Rhymes, Method Man a nebo taky Kendra Morris. Jsem na to moc zvědavej, mělo by tam být 15 skladeb, no a tahle ta ukázka teda stojí za to. Pojďme si to pustit, Brothers Grimm a Tsarface na featu Frankie Pulitzer.

to the classic. Stále posloucháš Bubeb na Rádiu Bčko a my si teďko dáme rubriku Classic. Tentokrát si dáme kapelku Dazzy FX, legendární záležitost Naki Nigazov z alba Hold It Down z roku 95. Neskutečná petelice i po těch letech, pojďme si to připomenout. To the classic.

No tak jo, bando, koukám, že čas nám letí neskutečnou rychlostí, tak pojďme na další rubriku a tou je buchetka dnešního Bumbepu. Frajerka z Nizozemska, která se říká Starlight, tak ta nám představí svůj novej track s názvem Off the Hinges. Já musím říct, že mě to baví a schválně chci slyšet váš názor. Klidně mi napište, za mě je to velká petelice.

No tak teda, já musím říct, že dnešní buchetka Boom Bapu zandala neskutečně. Starlight teda si myslím, že by strčela do kapsy kde jakýho MCho za mě. Hroznej diktát. No ale my se přesouváme na album dnešního Boom Bapu a tam jsem vybral Redmana a jeho poslední album Muddy Waters 2. Za mě asi jedno z nejlepších alb, který vyšlo v loňském roce. Neskutečná morda, byl jsem na něm mimochodem taky v Sasazu před pár měsíci a ten koncert byl neskutečný. Ta energie, kterou Redman rozdává, je prostě boží a mimochodem tohle album mám taky podepsaný od něj, nemohl jsem ho nikde sehnat a sehnal jsem ho až na tom koncertě. Prodávali ho tam za 800 pádio, tohle dvou LPčko, takže jsem nemohl jsem to nechat jen tak bej, takže jsem si ho pořídil a dokonce ho mám i podepsaný, takže velká radost. No a my si z tohohle alba pouštíme dva tracky. První je La La La na featu Method Man a druhý track si dáváme Why You Mad. Pojďme na to, za chvilku se loučíme.

No tak jo, milí posluchači, my jsme na konci dnešního dílu pořadu Bumbeb. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste vydrželi až do konce. Doufám, že jste si výběr skladeb, který jsem pro vás dneska vybral, užili, že vás to bavilo. Třeba jste objevili i něco novýho, to by mě potěšilo. Každopádně díky dík a užívejte léta, mějte se krásně. Slyšíme se zase příště v dalším díle pořadu Bumbeb. Dneska si samozřejmě nakonec dáme jako vždy Wu-Tang. Popravdě si ani nejsem jistý, jestli jsem tuhle skladbu tady někdy hrál. Každopádně dneska si ji dáme. Track se jmenuje High společně s Wu-Tang, zpěvačka Texa ze Skotska, poproková zpěvačka. Za mě velice povedená věc z roku 2020, tuším. Pojďme do toho ještě jednou. Díky dík. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V centru Prahy probíhá intenzivní rekonstrukce tramvajové trati u Národní třídy, která způsobuje zmatky v dopravě. Odkloněno je 12 tramvajových linek a omezena automobilová doprava, což trvá zhruba 3 týdny. Řidiči i cyklisté se musí vyrovnat s uzavírkami, jako je jednosměrný průjezd přes most Legií. Ministerstvo práce se rozhodlo ze státního rozpočtu pokrýt financování projektů, u kterých kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně Alexandry Semancové nepožádá o proplacení z unijních peněz. Po dokončení kontrol bude vyhodnocena případná škoda a podle toho budou podniknuty další kroky. Celá situace se týká bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO. Každý měsíc přicházejí do Česka tisíce uprchlíků z Ukrajiny, část z nich tvoří bojeschopní muži. Evropská unie se dohodla, že už nebudou úředně přijímáni muži ve věku od 23 do 60 let. Toto opatření by mělo snížit tlak na české kapacity. Ministerstvo spravedlnosti se zabývá možným nelegálním lobbingem. Když představitelé Unie sociálních služeb navštívili ministra Aleše Juchelku z hnutí ANO, aniž by byli zapsáni v registru lobbystů. Tato povinnost platí už od 1. července 2022. Zkoumání probíhá v souvislosti s možným porušením zákona o lobbingu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Prezident Petr Pavel přivítal vtipně v Kšiltovce letošní české vítězky Wimbledonu a poděkoval jim za probuzení vlastenectví. Předaná kšiltovka, kterou nosí vítězka ženské dvouhry Linda Nosková, byla tajně darována trenérem. Poděkoval jim na hradě a připomenul národu to správné vlastenectví, které dokáží sportovci probudit. Na tenisovém turnaji Prague Open máme na obzoru napínavé čtvrtfinále. Marie Bousková, obhajkyně titulu, se střetne s Terezou Valentovou, zatímco Barbora Krejčíková čelí Dominice Šalkové. Obě favorizované hráčky zatím nestratily ani set a utkání živě sledujte na ČT Sport. Parádním sólem si Mick van Buren zajistil srovnání s Lionelem Messim, když v Tromse rozhodl o výhře Hradce Králové 1-0. Golman Adam Zadražil se vyznamenal chycenou penaltou, která následovala po jeho faul. Fotbal je hra plná překvapení, ale podobnosti s Messim? To je rarita. Jste připraveni na vzrušující tenisovou soutěž? Připojte se k nám na Live Sport Prague Open a vyhrajte neuvěřitelné ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Tohle bude léto, které v kalendáři roku 2024 jen tak s ničím nezaměníte. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Hity, které znáte právě teď na B.

0: Would that be novinkin' on Radio Bay?
1: Na albu Music Fashion Film od Charlie XCX znovu nacházíme její schopnost kombinovat různé žánry. Tentokrát s důrazem na rockovo-popový zvuk. Umělkyně se zde ukazuje jako skutečná chameleonka moderního popu, vydává jej u vydavatelství Atlantic Records. Nová deska nabízí tak trochu nečekaný pohled za oponu slávy a dovolí posluchačům nahlédnout do hudebního světa, kde každá píseň má svůj vlastní příběh. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Prezident Petr Pavel přivítal vtipně v Kšiltovce letošní české vítězky Wimbledonu a poděkoval jim za probuzení vlastenectví. Předaná Kšiltovka, kterou nosí vítězka ženské dvouhry Linda Nosková, byla tajně darována trenérem. Poděkoval jim na hradě a připomenul národu to správné vlastenectví, které dokáží sportovci probudit. Na tenisovém turnaji Prague Open máme na obzoru napínavé čtvrtfinále. Marie Bousková, obhajkyně titulu, se střetne s Terezou Valentovou, zatímco Barbora Krejčíková čelí Dominice Šalkové. Obě favorizované hráčky zatím nestratily ani set a utkání živě sledujte na ČT Sport. Parádním sólem si Mick van Buren zajistil srovnání s Lionelem Messim, když v Tromse rozhodl o výhře Hradce Králové 1-0. Gólman Adam Zadražil se vyznamenal chycenou penaltou, která následovala po jeho faulu. Fotbal je hra plná překvapení, ale podobnosti s Messim? To je rarita. Jste připraveni na vzrušující tenisovou soutěž? Připojte se k nám na Live Sport Prague Open a vyhrajte neuvěřitelné ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Tohle bude léto, které v kalendáři roku 2024 jen tak s ničím nezaměníte. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě. Radio.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V centru Prahy probíhá intenzivní rekonstrukce tramvajové trati u Národní třídy, která způsobuje zmatky v dopravě. Odkloněno je 12 tramvajových linek a omezena automobilová doprava, což trvá zhruba 3 týdny. Řidiči i cyklisté se musí vyrovnat s uzavírkami, jako je jednosměrný průjezd přes most Legií. Ministerstvo práce se rozhodlo ze státního rozpočtu pokrýt financování projektů, u kterých kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně Alexandry Semancové nepožádá o proplacení z unijních peněz. Po dokončení kontrol bude vyhodnocena případná škoda a podle toho budou podniknuty další kroky. Celá situace se týká bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO. Každý měsíc přicházejí do Česka tisíce uprchlíků z Ukrajiny, část z nich tvoří bojeschopní muži. Evropská unie se dohodla, že už nebudou úředně přijímáni muži ve věku od 23 do 60 let. Toto opatření by mělo snížit tlak na české kapacity. Ministerstvo spravedlnosti se zabývá možným nelegálním lobbingem. Když představitelé Unie sociálních služeb navštívili ministra Aleše Juchelku z hnutí ANO, aniž by byli zapsáni v registru lobbystů. Tato povinnost platí už od 1. července 2022. Zkoumání probíhá v souvislosti s možným porušením zákona o lobbingu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Johnny Depp se po dlouhé pauze vrací do světa velkoprodukčních filmů a přidává se k novému projektu od Paramount Pictures. Na Comic-Conu v San Diego nečekaně představil trailer k filmu Ebenezer, který režíruje Ty West. Tento film je potenciálně velkou událostí, která přináší novou interpretaci příběhu Charlesa Dickense. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Prezident Petr Pavel přivítal vtipně v Kšiltovce letošní české vítězky Wimbledonu a poděkoval jim za probuzení vlastenectví. Předaná kšiltovka, kterou nosí vítězka ženské dvouhry Linda Nosková, byla tajně darována trenérem. Poděkoval jim na hradě a připomenul národu to správné vlastenectví, které dokáží sportovci probudit. Na tenisovém turnaji Prague Open máme na obzoru napínavé čtvrtfinále. Marie Bousková, obhajkyně titulu, se střetne s Terezou Valentovou, zatímco Barbora Krejčíková čelí Dominice Šalkové. Obě favorizované hráčky zatím nestratily ani set a utkání živě sledujte na ČT Sport. Parádním sólem si Mick van Buren zajistil srovnání s Lionelem Messim, když v Tromse rozhodl o výhře Hradce Králové 1-0. Gólman Adam Zadražil se vyznamenal chycenou penaltou, která následovala po jeho faulu. Fotbal je hra plná překvapení, ale podobnosti s Messim? To je rarita. Jste připraveni na vzrušující tenisovou soutěž? Připojte se k nám na Live Sport Prague Open a vyhrajte neuvěřitelné ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Tohle bude léto, které v kalendáři roku 2024 jen tak s ničím nezaměníte. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Hoď se do klidu. S rádiem B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Liquid Waves.
1: Tak ahoj, ahoj, zdravím vás DJ Raskal z Rádia B při pořadu Liquid Waves. A dnes jsem si pro vás připravil mix od DJ a producenta, který se říká Electro Soul System. Má vlastní značku Kosmos, na který vydal nedávno jeho mixtape Light Years volume 4. Je to jedno z nejvýraznějších men světový liquid a atmosfér drum and bass scény. Jeho hudba je známá svou emotivní atmosférou, precizní produkcí a melodickým zvukem, který už řadu let vychází na respektovaných labelech a získal si fanoušky po celém světě. Nicméně teď už se pohodlně usaďte a můžete klidně tančit a dáme si mixtape od Electro Soul System Light Years volume 4. Přeju příjemný poslech na Bčku.

Sebestřeba. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na rádiu B.
1: Ahoj, tady Jarekovský, dobrý večer, zdravím všechny posluchače rádia B. Vy dnes uslyšíte speciální mix pro hudební pořad Exkluziv a to všechno online na rádiu B.

Čau, jmenuji se Tonda Padrta, vítám tě na vlnách Rádia B a jdu se s tebou podělit o další parádní houseovou nadílku v pořadu Houpando Grande.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol, Inner Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Radio Play.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Radio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích, v Labuti, nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Andiamo in bianco, ahoy! A se taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Eteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Mishmash. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step tuze rád

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás, přátelé.

0: anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Ať do toho, myšmaše.

0: Prof Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Kryptomenik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně. Nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy,

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hanba packovala, kdybych nezahrál

o pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník Šopa.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.